0: Dobrega.
1: Tak po něco dvora, čora, čora, ty jsou tady dus kolega. Fukuda, tanáka, tuváka, tudu budu, pribuda, tak po něco respondaci.